0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 20. července. Milí posluchači, papež Lev XIV. Pokračuje ve svém letním odpočinku v Castel Gandolfu. Tam také v bráně apoštolského paláce vedl nedělní modlitbu Anděl Páně a na jeho nádvoří vyslechl v sobotu večer koncert, který na papežovu počest uspořádala diecéze Albánu. V druhé části pořadu pak uslyšíte další pokračování našeho cyklu Malá škola liturgie. Tentokrát je věnován významu pohybu při liturgii, a tedy pěti procesím při bohoslužbě. Příjemný poslech. Unáhlené soudy, vnucování se silou a touha po nadvládě nemají s evangeliem nic společného, připomněl Lev XIV. Před modlitbou Anděl Páně v neděli 19. července. Papež vyzval věřící, aby následovali způsob jednání Boha, který trpělivě proměňuje svět zevnitř, aniž by člověku odnímal svobodu.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, pěknou neděli. Po podobenství o rozsévači Ježíš nadále promlouvá k zástupům prostřednictvím obrazů. Mluví o dobré pšenici a koukolu, hořčičném zrnku a o kvasu v mouce. Jsou to tři krátká podobenství, která mají připomínat příchod Božího království do dějin, jeho působení v životech lidí, způsob, jakým roste, šíří se a proměňuje svět zevnitř. Ježíš nás v těchto příbězích varuje před pokušením představovat si Boha jako moci pána, který se prosazuje silou, zabírá prostor, aby vládl a přichází s výrazem triumfu. Naopak, Bůh dává přednost nepatrnosti, znamením své nenápadné lásky, která nám ponechává svobodu přijmout ho nebo odmítnout, která si hledá cestu i uprostřed plevele, působí skrytě a neviditelně jako nejmenší ze všech zrnek, která v tichosti prokvasí těsto.
1: Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante.
0: Bratři a sestry, v těchto podobenstvích nám Ježíš sděluje něco důležitého o tom, jak Bůh působí v našem životě i v dějinách. Někdy očekáváme cosi senzačního. Toužíme po Bohu, který by zasáhl zhora a okamžitě vytrhal plevel zla. Představujeme si silného a mocného Boha a bohužel tomuto obrazu přizpůsobujeme i náš způsob, jak být křesťany a jak být církví. Boží království se však šíří i uprostřed koukolu a vyžaduje od nás pohled schopný vnímat dobro, které klíčí i tam, kde se rozmohla temnota zla, aniž bychom všechno hned soudili. Přichází jako nejmenší ze zrníček a proto si od nás žádá trpělivost, abychom dokázali doprovázet tyto cesty a rozpoznávat je v nepatrnosti každodennosti a v prostotě běžného života. Roste totiž neviditelně, jako kvas v mouce, a tak nás osvobozuje od skleslosti a vybízí nás k důvěře i tehdy, když se nám zdá, že Bůh je nepřítomný. On nás však doprovází neustále a jeho láska k nám je neustále při díle. Tento boží styl se musí stát způsobem, jakým ať už jako jednotlivci nebo jako církev obýváme realitu světa, který nás obklopuje. Jsme povoláni k tomu, abychom přijali evangelní styl, abychom se ukvapeně nevymezovali arrogantními soudy, abychom se neprosazovali mocí a silou, abychom nestráceli důvěru v boží dílo. Jak říkal tehdejší kardinál Ratzinger, podřídit se logice zrnka, která není logikou úspěchu a velikosti, ale vyžaduje, abychom se stali malými a sloužili životu člověka. Tak se sami staneme jako malé zrnko evangelia, které klíčí, a jako kvas lásky, který proměňuje těsto světa. Modleme se k nejsvětější Marii, která dokázala přijmout zrnko slova v nepatrnosti, aby nás podporovala na naší cestě a přimlouvala se za nás. V závěru polední mariánské modlitby se papež obrátil k věřícím shromážděným v Castel Gandolfu a ujistil je, že s obavami sleduje události v zemích zasažených válkou a násilím. Nezapomínejme na ty, kteří kvůli konfliktům trpí a umírají. Vedle velkorysého nasazení ve prospěch míru nechť nechybí ani naše vytrvalá modlitba. V sobotu 18. července večer se papež na nádvoří letní rezidence v Castel Gandolfu zúčastnil koncertu pořádaného diecézí Albano. V závěrečném poděkování umělcům a organizátorům zdůraznil, že ve světě poznamenaném válkami, nenávistí a násilím pomáhá krása hudby a umění pozvednout zrak k Bohu a najít naději. Žijeme ve světě, v němž chybí krása. Je tu tolik problémů, války, konflikty, nenávist, násilí, nezaměstnanost a mnoho dalších nesnází. Možnost zúčastnit se události, jako je tato, je opravdu velkým darem, protože nám připomíná, že existuje něco víc. Ukazuje, že muž a žena dokážou zviditelnit krásu, která jde od srdce k srdci, a pomáhá nám zahlédnout nebe, pozvednout k němu zrak. Řekl papež Lev v závěru koncertu v Castel Gandolfu. Houslista Marco Rogliano přednesl polonézu s variacemi z třetího houslového koncertu Nicola Paganiniho, zatímco klavíristka Rosanna Tomasi Golcar představila volnou fantazii a variace na téma Normy Vincenza Belliniho v úpravě Luise Bacalova. Umělce doprovázel orchestr i Musici di Parma pod vedením dirigenta Piera Carla Orizia.

Zvyk otupuje, takže nám může snadno unikat význam gest, která děláme. A jestliže se to děje v běžném životě, zajisté ještě více to pociťujeme v liturgii. Do liturgického obřadu, do bohoslužby, téměř vždycky vstupujeme rozptýlení. Rychlý rytmus všedních dnů rozptyluje nebo dokonce mate, dezorientuje naše srdce, stejně jako rozum a city. Liturgický obřad, bohoslužba, má vracet člověku orientaci, znovu správně nasměrovat naše srdce, rozum i city. Jak víme, jazyk těla a gest je velmi bohatý. A je-li tělo v pohybu, stává se ještě výmluvnější. Chůze při liturgii není pouhým přesunem z jednoho místa na druhé. Je to pohyb, který zahrnuje celou osobu. Právě při liturgické slavnosti má chůze stělesnit chápání víry jako cesty. Křesťanský život je následování Ježíše, kráčení vpřed. Chůze v křesťanském životě a ještě více při bohoslužbě se stává jakýmsi podobenstvím o církvi na cestě. Na cestě je ten, kdo si předem stanovil cíl. Ale na cestě je i ten, kdo ještě neví, kam směřuje, ale s nadějí hledá místo, kde by našel pokoj. Při liturgii mají proto zvláštní význam procesí. Pomáhají nám totiž porozumět, jakým směrem se má náš život ubírat. Najdeme jich hned několik. Úvodní procesí směřuje od hlavního vchodu k oltáři. Slavnostním způsobem připomíná příchod Pána mezi nás v osobě kněze. Shromáždění povstane a to je také první pohyb, který doprovází tento slavnostní příchod a vyjadřuje ochotu vstoupit do vztahu s Bohem. V tomto úkonu jsme vyzváni, abychom se ztotožnili s putující církví na cestě ke Kristu, kterého symbolizuje oltář. Vstupní procesí otevírá kadidlo a kříž, což je připomínka modlitby, která stoupá k Bohu jako libá vůně. Když vstoupíme do nějakého domu nebo místnosti, už na prahu vnímáme vůně, která je typická pro různá prostředí. Stejně tak je vůně kadidla výraznou charakteristikou, možná dokonce silnější než zrak a sluch, upoutávající pozornost k tomu, co se chystáme slavit. Kromě toho kadidlo pomáhá věřícím pochopit, že naše modlitby, jakkoliv mohou být skromné, stoupají k Božímu oltáři, když jsou přednášeny v Kristově jménu. Okamžik dalšího liturgického procesí nastává před evangeliem. Celebrant nebo jáhen směřuje k ambonu s evangeliářem a je doprovázen, je-li to možné, ministranty se svícemi a kadidlem. Toto procesí má připomenout tajemství Kristovy přítomnosti. A proto jsou gesta, jimiž je provázen evangeliář, stejná jako ta, která jsou vyhrazena pro oltář. Má se tak zdůraznit, že pouze Kristus je naším mistrem. Kráčíme k němu, který má slova věčného života a který je definitivním Božím slovem určeným člověku. Poukazuje se tak na spojení mezi oltářem a ambonem, dvěma místy, z nichž pochází pokrm pro život věřících. Boží slovo a Kristovo tělo a krev. Třetí procesí nastává při ofertoriu, tedy obětování. Nesení darů k oltáři má být znamením oběti našeho života, oběti, která se odehrává na cestě a v čase a která není nikdy zcela dokončená. Procesí přinesení darů má tedy vysoce duchovní hodnotu a význam, protože ukazuje na účast na Kristově oběti skrze oběť našeho života a na ochotu nechat se proměnit Boží láskou, která nás vede k bratřím. A konečně čtvrtý procesní pohyb se odehrává v okamžiku svatého přijímání. Význam tohoto procesí je dvojí.
společenský i osobní. První se projevuje, když společně kráčíme, abychom přijali Kristovo tělo, a také zpěvem, který sjednocuje lid na této cestě. Druhý je naopak zdůrazněn vyznáním víry, naším amen, které pronášíme před přijetím eucharistického chleba. Z presbytáře pak vychází poslední procesí, které nás vede zpátky k bráně kostela. Odtud se znovu vydáváme na cestu, naplněni Bohem, abychom Boha zvěstovali, abychom svým životem říkali, že nic není silnější než jeho láska. Je to on, kdo dává smysl našemu životu a kdo jej naplňuje. To je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

ležím v teple, dobře se mi nespí. Zdá se mi o tom, že se vracím někam zpět a znovu cítím, jak to bylo doma hezký. Vůně co řek, když se nad krajinou setmí a někde v dále slyším zvuky našich zvonů.

naše nebo zametá. A hviezdy nad nami všetko videli a zdá sa, že plaká.

0: Zmiluj sa nad nami, Pane.
1: Lebo sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
1: A daj nám svoju spásu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného.
1: Amen.

takhle dobře se mi nespí. Zdá se mi o tom, že se vracím někam zpět a znovu cítím, jak to bylo doma hezký. Vůně co hře, když se nad krajinou setmí a někde v dále slyším zvuky našich zvonů.